0: 16 and standby for 4. 2 a.m. status check. 12.
1: 12.
0: 14.
1: 14.
0: 23.
1: 23.
0: 25.
2: Bravo.
0: 32.
1: 32.
0: 33.
1: 10-4.
0: 34.
3: 34.
0: 42.
4: 42.
0: 54.
1: 5-4.
0: 56. One Alpha 56.
1: 6.
0: Alpha 90.
4: 90.
0: Delta 25.
1: 25.
0: Delta 32.
1: Careful.
0: K-9-4.